tuškoč, také kielo, lebo tuškoči, tak tu hlúmili punta alem, tak trebinkoč, tak trebinkoč pekla mi my, pues tu hlúmili punta alem, tak trekoč mi nele u kielo, mi nele lúmo, le protekčil si mi, lo tu nejaké, nejaké, pues ma už mi žvali, ma už lo, ty mi šmáky, ma už mi žvali, ma žvali, ty mi žvali, mi tu metalo. Tele kano, tele otri na hobo, sa čulaga mi žvala, ma už mi žvali. Čen tu, tu jo vinu kilo je lúmo, že ty máš kiakova, že ty máš učte, ty banda, tu nohromili kario, odkajlíš.